Začneme ale hluboko v minulosti a zároveň poměrně daleko od evropských gotických center. Gat Detachment vznikly v Johannesburgu na začátku 80. let kolem bratrů Armstrongových a patřili k jihoafrické postpunkové scéně. Z jejich druhého alba Phantoms of Fire z roku 1985 si zahrajeme skladbu Ice Cold Love. Dark Wave.

Původní Ice Cold Love nás na chvíli vrátila do jihoafrického postpunku poloviny 80. let. Doc Detachment tehdy ukazovali, že temná kytarová hudba rozhodně nevznikala jen v britských a evropských centrech. A jak už jsem naznačil, k jednomu z nejdůležitějších jmen tamní scény se vrátíme přibližně v polovině dnešní dvouhodinovky. A co nás čeká dneska v následujících necelých dvou hodinách? V novinkách uslyšíme novinky od Pygmy Children, Berlin Manson, Corde Obliž nebo Susan Perry. Diamant 149. dílu se znovu zanoří směrem do jihoafrické postpunkové scény. Potom se podíváme na nové desky Stubbing Westward, Mildredy, Actress, Cliff and Ivy, Damage Controls, Ohm Electronic a další. No a na závěr pořadu bude jako obvykle patřit koncertním a klubovým pozvánkám. První čerstvá skladba spojuje dvě jména, která se znají velmi dobře. Projekt Beauty in Chaos kytaristy Michaela Siravola znovu přizval Ashtona Knighta z The Awakening. Home přichází přesně 8 let po jejich první spolupráci skladbě Storm, která v roce 2018 pomáhala odstartovat celou historii projektu Beauty in Chaos. Tentokrát vznikla mnohem intimnější skladba o důvěře, blízkosti a okamžiku, kdy člověk v někom nebo někde skutečně najde domov. Je zároveň první ukázkou z pátého alba Beauty in Chaos nazvaného Quiet Place, která vyjde 28. září.

chladná kytarová elegance, výrazná basa a melancholie, která už přes dvě desetiletí patří k rukopisu Golden Apes. Resistance otevírá dveře k jejich 12. studiové desce, která se bude jmenovat The Sun Came Up Tremendously, která vyjde už tento pátek 18. září u vydavatelství Icy Cold Records. Nabídne 10 skladeb, vznikala v berlínském studiu Tommyho Heine a právě Resistance je na ní čtvrtou položkou. Teď uděláme poměrně prudký krok od gotických kytar k americkému elektroindustriálu. Pygmy Children tvoří baltimorští bratři Pete a Brian Roperovi. Jejich historie sahá do první poloviny 90. let. Po dlouhé odnoce se ale loni znovu rozeběhla a letos pokračuje singlem Proof in Lies. Vyšel 21. srpna u vydavatelství Remission Entertainment ve dvou verzích a otevírá cestu k připravovanému pátému řadovému albu Into the Silence. Skladba přitom vznikla z dávno odloženého textu, který Pete Roper po letech objevil ve starém zápisníku.

Po kytarách přišel pořádný elektronický náraz. Spitfire patří projektu SRK Group, za kterým ovšem se neskrývá žádný začátečník. Producent Sebastian R. Comor, to je to spojení písmen SRK, má za sebou zhruba 3 desetiletí práce na poli IBM elektroindustrialu a tvrdší elektroniky s projekty jako Icon of Coil nebo Comor Commando. A SRK Group představuje další kanál, kterým svou tvorbu posílá ven. Single vyšel 11. září u vydavatelství Infected Recordings a k jeho robustnímu zvuku se název rozhodně hodí. Na řadě je Praha. I když prostřednictvím kapely, kterou jsme ještě před časem automaticky označovali za slovenskou, Berlin Manson vydali 11. září nový single Radikalizácia mládeže a současně jim oznamují album chystané na začátek října. Frontman Adam Dragun upozorňuje na jednu zásadní změnu. Jde o první desku nahranou v době, kdy všichni členové trvale žijí v Praze a česká metropole se proto výrazně propsala i do textu. Samotná Radikalizácia mládeže reaguje na generační a politické debaty o tom, proč část mladých lidí hledá radikálnější odpovědi na současný svět. Hudebně ale důležitá ještě jedna změna. Kytarista Patrik Naď chtěl, aby nová nahrávka zněla výrazně víc jako skutečná kapela a kytary se proto dostávají mnohem víc dopředu. Album vyjde prostřednictvím vydavatelství Full Moon Forum.

Krátké, chladné a bez zbytečných ozdob, tak působí Lost Hearts, druhá položka alba 11 od Ghostly Shadows, minimalistický darkwave projekt z oblasti Bostonu a Rhode Islandu, vydal nahrávku už 12. srpna. Navzdory názvu nejde o žádný rozmáchlý opus, celá deska má 6 skladeb a zhruba 20 minut a pohybuje se mezi minimal wave, postpunkem a dark wave. Teď se zvuk dnešní dvouhodinovky výrazně zjemní. Italský projekt Corde Obliž s skladbou Emma představuje připravované 9. studiové album. To vyjde 27. listopadu vydavatelství Dark Vinyl Records a nabídne 12 nových kompozic. Ricardo Principe a jeho spolupracovníci se na něm dál pohybují mezi neofolkem, postrokem, akustickou komorností a mnohem dramatičtějšími elektrickými pasážemi. Takže ještě jednou, Corde Obliž a první single Emma.

Éterický hlas Susan Perry nám novinkovou část uzavřel skladbou There Will Be No More Promises. Zpěvačka, kterou si mnozí pamatují především z amerických Love Spirals Downwards, se po dlouhé době vrací s novým materiálem. Třískladbové EP stejného jména vyjde už tento pátek u vydavatelství Project Records a Perry na něm spojila síly s multiinstrumentalistou Chrisem Millerem ze Silver Screen. Vedle titulní novinky nabídne novou podobu starší skladby Ladona Dissima a jejich verzi Sally's Song Dannyho Elfmana z filmu The Nightmare Before Christmas. Návrat do 90-kové ethereal scény tedy ano, ale nikoliv jako pouhé muzeum vlastní minulosti. A právě minulost je hlavním tématem další části Darkwave. Dnešní démant navazuje na jihoafrický začátek pořadu. No Friends of Harry, to je kapela, která vznikla v Johannesburgu v roce 1986, takže letos jejich příběh slaví 40 let. V jihoafrické hudební historii mají výjimečné postavení. Tamní rocková encyklopedie je označuje za prvního africkou gothic rockovou kapelu a jeden z nejvlivnějších alternativních souborů země. V době, kdy se Jižní Afrika nacházela v mezinárodní izolaci a zahraniční alternativní kapely tam prakticky nejezdily, pomáhali No Friends of Harry vytvořit domácí paralelu k tehdejší britské gotické a postpunkové scéně. Důležitou roli přitom hrálo i vysílání Bernieho Simona na rádiu 5. První minialbum One Came Running vyšlo v roce 1987. Následovaly desky Into the Valley o dva roky později a 15 Seconds v roce 1991. Kapela skončila svou činnost v roce 1998, ale její archiv žil dál přes kompilace, pozdější remixy a nakonec i návrat na pódia. A letos vychází 4-vinylový box, který spojuje první 3 nahrávky s deskou The Forgotten Tapes, plnou znovu nalezených dem, nevydaného materiálu a rarit. Vše bylo zrestaurováno z původních analogových pásků. Rok 2026 má ale pro historii kapely taky smutný rozměr. 9. července zemřela bubenice Annette McLennan, jedna ze základních postav klasické sestavy. I dnešní déman tak může být malou připomínkou jejího podílu na zvuku kapely. A Long Way Home patří k nejznámějším skladbám No Friends of Harry. Později se objevila také na sbírce Fly by Night z roku 1998 i na retrospektivě The Present Has Passed. 40 let od vzniku jedné z kapel, které pomáhaly dát jihoafrické temné alternativní vlastní tvář. Démant 149. dílu Darkwave, to je pro dnešek kapela No Friends of Harry a skladba A Long Way Home.

Dnešní démant nás na chvíli odvezl do Johannesburgu a skladbou A Long Way Home uzavřel oblouk, který jsme před více než hodinou otevřeli s Doc Detachment. No Friends of Harry představí jinou generaci i jinou podobu jihoafrické temné alternativy, ke kterým můžeme přiřadit známější The Awakening, jejíž kytarista a zpěvák Ashton Knight se v dnešním dílu prezentoval jako hostující zpěvák u Beauty of Chaos, nebo si můžeme vzpomenout na tvrdě elektronické Battery 9, také pocházející z Jihoafrické republiky. Teď se ale už vrátíme do současnosti a začneme probírat nové desky. Stebbing Westward si letos připomínají 30 let od vydání alba Wither, Blister, Burn plus Peel, které pro ně v roce 1996 znamenalo zásadní průlom. Nezůstalo ale jen u výročního turné. Kapela všech 10 původních skladeb nahrála kompletně znovu a 10. září je vydala jako album Wither Rewired. Nejde tedy o remaster ani remix původních pásů, ale o nové nahrávky vytvořené současnou sestavou, tedy s Christopherem Hallem, Walterem Flekusem, Carltonem Bostonem a Bobbym Amerem. Kapela chtěla 30 let starý materiál znovu postavit na jeho industriálních základech, ale zvukově jej zasadit do dnešní podoby. My si z alba zahrajeme 4. položku nazvanou Crushing Me.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Chladná a nekompromisní. Taková je elektronika pořadu Dark Wave.
8: Dark Wave.

Virtuální bohyně nás před chvílí stáhla přímo do světa naleštěných online identit, emotikonů a drobných dopaminových odměn. Virtual Goddess patří na monumentálním dvojalbu Realities belgického projektu Mildreda, které vyšlo 28. srpna u vydavatelství Dependent. Jan de Wolf si do skladby přizval dalšího krajana, Johanna von Roye ze Suicide Commando. A znovu ukazuje, že se ani v rámci tvrdé elektroniky nechce vzdát svého filozofického zázemí. Tentokrát se celé album ptá, co vlastně považujeme za realitu ve chvíli, kdy se virtuální svět stává stále větší součástí našich životů. Virtual Goddess tohle téma převádí přímo do prostředí sociálních sítí k pečlivě naleštěným verzím sebe sama, komunikaci zredukované na emotikony a honbě za drobnou dávkou potěšení pokaždé, když pod příspěvkem přistane další srdíčko. Hlas Johanna von Roye tomu dodává další vrstvu cynismu. Z belgického Dark Electra přeskočíme k modernímu postpunku z Vancouveru. Actress vydali 4. září u vydavatelství Artifact Records nové album Our Love Will Live Forever. Jason Corbett, Shannon Hammett, Kendall Wooding a Adam Fink na něm nabídli 10 skladeb a už samotný název desky, převzatý z nápisu na náhrobku Corbettových prarodičů, během jejího vzniku dostal mnohem osobnější význam. My si z alba pustíme jeho druhou položku nazvanou Youth.

Vancouveru jsme se přesunuli až na Aljašku, Cliff and Ivy a skladba The Raven and the Wolf. Duo Cliffa Livingstona a Ivy Silence vydalo 5. srpna album Angel's Eyes na vlastním labelu House of Extreme Darkness. 10 základních skladeb propojuje gothic rock, death rock, post-punk a místy také metalovou tvrdost, přičemž do studia přizvali například bubeníka Toma Coyna z 45 Grave a Community FK nebo Paula Resslera. The Raven and the Wolf je naopak jedním z romantičtějších míst desky. Havran a Vlk tu fungují jako dvojice archetypů, tajemství a předvídavost na jedné straně, divokost a věrnost na straně druhé. Celý příběh je zasazený do aljašské krajiny a mytologie severu. Teď z organičtějšího detrokového zvuku zpátky k elektronice. Damage Control spojili síly s OM Electronic, tedy projektem Chrise Petersna a Craiga Huckstable. A výsledkem je třískladbové EP Red Lines, vydané 11. září vydavatelstvím Metropolis Records. Jejich spolupráce propojuje muzikanty rozeseté mezi Austrálií, Kanadou a Německem a skladba, kterou uslyšíme, se zabývá osobní suverenitou, identitou a schopností držet si vlastní přesvědčení ve světě zahlcené manipulací a informačním šumem. Takže tohle to jsou Damage Control společně s OM Electronic a skladba Manifesto.

synthesátorová euforie pod názvem Walking on Rainbows nám uzavřela dnešní blok nových desek. Mechanical Horizon na stejnojmenném albu staví především na průniku synthpopu, futurepopu, elektropopu a taneční elektroniky, analogově zabarvené syntezátory, programované bicí a výrazné melodie se tu potkávají s tématy digitálních světů, lidských vztahů nebo hledání svobody v čím dál propojenější společnosti. Album vyšlo už 17. července u vydavatelství Dance Macabre Records a obsahuje 11 skladeb. A tím jsme projeli dnešní blok nových desek. Poslední část 149. dílu Darkwave už patří Party Listu a začneme opravdu naléhavě, protože první dvě poznámky míří už na zítřek, tedy úterý 15. září. V pražském Roxy vystoupí Trust, tedy projekt kanadského hudebníka Roberta Alfonza. Aktuální turné má částečně retrospektivní charakter, zároveň ale slibuje nový koncertní tvar a ochutnávky další tvorby. Klub se otevírá v 7 večer, koncert začíná v 7:30. Společně s Trust se představí domácí Tiege. Z alba Performance z roku 2024 jsem vybral skladbu Regret.

klubovější elektroniky jsme se přesunuli do mnohem vrstevnatějšího dronového světa. Zeitenwelt zachycuje zásadní životní obrat dvojice Hake de Picciotto, tedy Alexandra Hakeho a Daniele de Picciotto. Jejich letošní album Lichtung vzniklo poté, co po téměř 14 letech neustálého cestování našli nový domov na okraji Berlína. Pro Hakeho je to navíc první deska vydaná po odchodu z legendárních Einstürzende Neubauten. Duo můžeme vidět už zítra, tedy 15. září od 8 hodin večer v pražské Arše Plus. Hned následující den, ve středu 16. září, pokračuje duo do brněnského kabinetu Moose. Pokud tedy chcete dronové plochy, elektronické rytmy, Hakeho charakteristickou baskytaru a zvuk, který se poměrně úspěšně vyhýbá jednoduchým žánrovým přihrádkám, máte dvě příležitosti během dvou dnů. O několik dní později se přesuneme na Slovensko. V pátek 18. září proběhne v OUART centru ve Skalici další ročník akce Hudba mezi hradbami. Program začne v 8 hodin večer a potkají se na něm The Curly Simon, Lahká muza a Edův syn. Právě Lahká muza, která funguje už od roku 1984, rozvíjí svou osobitou směs post-punku, dark wave, gothic rocku, industriálu a experimentální hudby. Pokud jste je ještě nikdy nestihli, tak rozhodně neváhejte. Pozvánka do Skalice bude skladba Hry z jejich zatím posledního alba.

Dungeon Synth teď na pár minut převzal vládu nad Darkwave. Skladba Love in the Wind patří americkému projektu Hole Dweller, za kterým stojí Tim Rowland, a jeho tvorba vyrůstá z fantasy ambientu a hudby inspirované imaginárními krajinami. V pátek 18. září ho přivítá pražská Eternia na Smíchově. Spolu s Hole Dweller vystoupí francouzští Dragon Keep, američtí Seregost a britští Port Coulis. Jeden večer tedy bude patřit především nejrůznějším podobám Dungeon Synthu. Stejný pátek ale nabídne v Praze také dvě taneční alternativy. Klub 007 na Strahově se vrátí do 80. a 90. let s Josefem Sedloněm a jeho retro sedmičkou. Otevírá se v 7, samotná party začíná v 9. V Illusion Baru se zase odehraje 15. Dance Floor Tragedy, tedy noc orientovaná na darkwave, gothic rock, post-punk a další temně taneční odstíny. Poslední dvojice pozvánek nás zavede do neděle 20. září. Stockholmské trio Them Come Silence přijede do pražského Sub-Zero a přiveze sebou nový materiál z chystaného 8. alba Requiem Ballroom. Doprovodí je domácí Lakeside X. My si z připravované desky zahrajeme druhý nejčerstvější single Remaker Redeemer, který vyšel 11. září.

Mexický art punk teď otevřel poslední pozvánkovou kapitolu dnešní dvouhodinovky Darkwave. Raindrops of Poison pochází z alba After Destruction projektu Descartes Can't, který se v neděli 20. září představí na bratislavské lodi Pink Whale společně s Kurt Cobain. Koncert začne v 7 večer na desce. Kapela propojuje postpunkovou a experimentální hudbu s teatrálním konceptem člověka uvězněného v přetechnizovaném a emocionálně odcizeném světě. A zbývá úplně poslední pozvánka dnešního Darkwave, tentokrát rovnou dvojitá. V sobotu 19. září se v ostravské RT Thorax aréně potkají Alphaville a Sandra a v pondělí 21. září stejná dvojice zamíří do brněnské Stares arény Vodova. V obou městech začne program v 7 večer a nejde o krátká festivalová vystoupení. Oba interpreti mají odehrát vlastní plnohodnotné koncerty. Na rozloučenou tentokrát nesáhneme po Forever Young nebo Big in Japan nebo jiné ukázce z debutové desky, ale pustíme si single I Die For You Today, který patří do mnohem pozdější kapitoly Alphaville k desce Catching Race of Giant, která vyšla v roce 2010 a kterou kapela má moc ráda a právě tenhle single hraje velmi často. Právě s ní uzavřeme 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave na rádiu Hey. To už je z dnešního pořadu všechno. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když s námi zůstanete ve spojení i prostřednictvím facebookového profilu, který najdete na adrese facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na rádiu Hey. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Poslouchám Rádio Hej. Naši při něm vařej.
8: A někdy taky pařej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Zářijový číslo magazínu Spark okupují Anthrax, který nedávno vydali nový album Cursum Perficio, a v dnešním Marotovorej si tuhle desku poslechneme. Užijte si Anthrax a přeju všem kvalitní poslech.

Marotovo rejti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Díl byl věnovaný Anthrax, který nedávno vydali z Brusu nový album Cursum Perficio. No a pokud máte Anthrax rádi, tak si určitě pořiďte zářijový číslo magazínu Spark. Anthrax jsou na titulní straně a uvnitř s nima najdete rozhovor. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno, taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se dobře.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin,
1: posloucháte Hey Ráno.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hey. Rádio Hey.
4: Pane docente, tak už je to tady.
5: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
4: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
5: Přehrajte mi to ještě jednou.
6: Rock on air every.
5: Ne, to jste zachytili vlny rádia Hey. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hey si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.heyradio.cz.

Dámy a pánové, krásné páteční dobré ranko. Ano, je to tak a už máme závěr pracovního týdne, což je skvělá informace pro vás, pro všechny, protože si odpočineme. Ano, i my tady v ranní směně na vlnách frekvencích rádia. Hej, krátce po celé po šesté.

0: Parádní muzika Robert Palmer, každopádně 4:07, hezké ranko, Lenka už je tady a počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

Je to neskutečné, ale je to tak. 6:45, hezké ráno. Gary Moore za námi, před námi další skvělá muzika, čekají nás další informace, no a samozřejmě, že i po sedmičce půjdeme na silnice.

dámy a pánové, půjdeme aktuálně s Honzou Rydlem už v 7.05, protože na D0 se stala velmi vážná dopravní nepříjemná nehoda, kterou máme teď aktuálně v tomto čase, takže přenos relace s Honzou Rydlem už po 7.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tady, ten správný čas, abychom překlopili další část a další hodinu ranního éteru, ranního proudu za okamžik.

0: jsme o tom hovořili, dámy a pánové, už těsně před 7 raní, že půjdeme aktuálně na D0, kde se stala vážná, velmi nepříjemná dopravní nehoda. Honza Riedl už je na lajně ve vstupu, jak se říká. Honzo, já nebudu zdržovat, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné vůbec není. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Není,
1: prostě ráno vám přeju. Dneska trošku chladnějším hlasem, než jsme zvyklí.
0: Ano.
1: Na Pražském okruhu, zhruba na úrovni z Braslavy, je to kilometr 11, ve směru na letiště, dneska přesně ve 2:14 ráno, narazil kamion do odstaveného minibusu. Na místě byly 2 mrtví a 6 zraněných. V tuhle chvíli ještě pořád Pražský okruh ve směru na letiště jede jenom jedním jízdním pruhem ze 3. To znamená, je tam poměrně dlouhá kolona, rychle narůstá. Právě teďka dokončujeme likvidaci následků, vyproštění. Jsou tam odtahovky, už máme naloženo, dokončujeme úklid. Ta kolona se neustále prodlužuje. Předpokládáme, že Pražský okruh budeme pouštět do plného provozu někdy tak během půl hodiny, maximálně do hodiny, s tím, že jediný, co k tomu já můžu říct, že vás všechny strašně moc prosím o dvě věci. Za prvé, za žádnou cenu, pokud to není nějaký defekt nebo zdraví ohrožující nebo něco takového, nezastavovat na dálnici, první věc. A druhá věc je koukat přes volant. Já jsem teďka znova a znova jsem koukal na videozáznam z té nehody. Je to přesně o tom, koukat přes volant. Jakkoliv samozřejmě se na dálnici zastavit nesmí. Poprosím, zůstaňte všichni naživu a dneska bez srandiček.
0: Tak velmi nepříjemná situace, samozřejmě hnedka z brzkého rána. Já se jenom zeptám, Honzo, ještě než ukončíme tenhle ten rychlý vstup z D0. Budeme ještě vlastně vstupovat do éteru v 7:30, nebo tak, jak jsme domluveni, nebo jak to vidíte, aby jsme věděli.
1: Pojďme se domluvit, že vstoupíme, jakmile pustíme Pražský okruh do plného
0: výborně,
1: provozu.
0: Jo? Výborně, Honza Riedl s námi, hezké ráno. Honzo, děkujeme.
1: Vezděte opatrně, žijte, prosím.
0: Díky.

Přátelé, dámy a pánové, v ranním proudu velmi nabušená muzika, novinka Linkin Park. Do tyhle úžasné muziky přichází také Lenka. S úplně neúžasným počasím, ale to nevadí, nějak si s tím poradíme.

0: Počasí. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Lenko, děkujeme, my frčíme do další muziky, krátce po čtvrt na 8 v ranním eteru, v ranním proudu a čeká nás Volbeat.

0: tak jak jsme zmínili, krátce po celé posedmé, že uděláme další vstup pro vás, pro šoféry, pro řidiče z hlavních tahů českých silnic a dálnic. Je to tady Honza Riedl, ředitelství silnic a dálnic. Honzo, ještě jednou krásné ráno, ano.
1: Vůbec ne krásné, je opravdu dramatické. Dneska ve 2:14 došlo k velmi tragické dopravní nehodě na Pražském okruhu a u Zbraslavy ve směru na letiště, o tom jsme mluvili před hodinou. Já jsem slíbil, že zahlásím, že Pražský okruh jsme uvolnili, to znamená Pražského okruhu Zbraslavy ve směru na letiště po noční tragické nehodě. Od teďka je v plném provozu, bylo to přesně v 7:23. Ta kolona, která měla ještě před chvílí nějakých 6-7 kilometrů od jedničky, tak už se rozjíždí, nicméně stále ještě trvá blokové odbavování tunelu, dávejte na to pozor. Mezi tím, co jsme spolu nemluvili, tak mi přišel videozáznam té noční nehody a přesně dokládal to, co jsme si říkali v tom prvním vstupu, a sice dvě důležité věci. Pokud to není technickou závadou, pokud nedošla nafta, pokud se něco strašného nestalo, tak nezastavovat na dálnici, opravdu nezastavovat, odjet na nejbližší parkoviště, na pumpu, na SOS hlásku, na záchranný záliv, pokud není ucpaný spícím kamionem, a tam teprve zastavit, téměř za jakoukoliv cenu. To je první věc. Druhá věc je koukat před sebe. To, co jsem viděl, je přesně situace, kterou teďka kritizuju, to znamená dodávka v místě, kde není odstavný pruh, protože je tam pomalý stoupací, tam k tomu druhému tunelu, tak tam zastavil minibus plně obsazený a zezadu do něj narazil kamion. Ten kamion jel naprosto volně, rovně, tam evidentně bylo nedávání pozornosti opravdu jízdě. Nebudu si domýšlet, co se tam dělo v té kabině, od toho je policie České republiky, ale v každém případě to, co si myslím, že vidím zřetelně na tom kamerovém záznamu, který mi posílal dispečer, podle všeho ta dodávka ani neblikala, tam prostě nebyl vůbec žádný pokus na sebe upozornit. Moc pěkně prosím na tyhle věci dávejte pozor, ať už se nic takového neopakuje, a prosím, žijte a jezděte opatrně.
0: Honzo, děkujeme i přesto, že to nebyly velmi příjemné informace, děkujeme za ně, a samozřejmě prevence je velmi důležitá, proto to zmiňujeme, a ať se stane cokoliv, tak s tím jdeme do éteru, do proudu, abyste věděli, co se děje na silnicích, proto je tady s námi také společně Honza Riedl. Honzo, moc díky.
1: Hezký den.
0: Děkujeme.

0: full-time rock on Hey Music Radio.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Posloucháte
3: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

Rock for you. Dámy a pánové, my jsme se dostali k poslední části a k poslední hodině, tedy finálovce. Krátce po celé, po 8 raní s vámi společně ranní směna, ranní manšaft, ranní proud.

Ruda Šenker a spol. Scorpions. Kousek po 8 raní. Co nás čeká, nemine, čeká nás prodloužený víkend, který navíc slibuje to nejlepší možné počasí babího léta. A tak možná zbude čas zajet si někam za kulturou. Kam můžete vyrazit? Jednoduchý návod, kudy znudy CZ.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Tak Lenka nám tam do toho vtrhla. Systém prostě nezareagoval zase tak, jak měl, no tak jak on. Já nevím už. Opravdu nevím. Jestli se na to všechno. Jdeme!

Hele, ono to vždycky tak je, prostě už ten závěr týdne už máme něco jako v nohách, jo? Máme něco v nohách a za sebou, jako... Ono to vypadá, že moderátor je pořád v pohodě, jo, ale... Taky nás to někdy, víte co? Jako, nemyslím práce, ale prostě život taky dává čočky. No a pak se to třeba někde takto jako lupne. Každopádně, skvělá muzika, Sweet!

Ale všechno se změní rázem, když tady vidíme, jak naše Jana Ohebná, ona se fakt tak jmenuje, Jana Ohebná, za Svobodna Krpatá, hele, jako, to nevymyslíš ty. A když si sledujeme, jak tančí, hele, tak to nám stačí a máme radost na celý den.

píšete a reagujete z Blanska, že tam nejde frekvence zřejmě nebo signál, tak my to takhle předáváme našemu technickému oddělení. Kluci v Praze, Blansko, Blansko to tam chce.

Další parádní muzika, krátce po půl deváté, ACDC, my míříme na ledovou plochu Extraliga, lední hokej. 27-letý hokejový brankář Tomáš Vomáčka oslavil první soutěžní vítězství v barvách Hradce Králové, kde chytal ho minulé dekádě jako mládežník před svým odchodem do zámoří. Manfield i s jeho přispěním porazil předehrávce čtvrtého kola Tipsport Extraliga Liberec 5-2 a Vomáčka výhru věnoval kolegovi Stanislavu Škorovánkovi. To jsou jména.

Ano, je to tak, a my vyplňujeme společně s vámi poslední minuty dnešního pátečního ranního éteru, ranního proudu, který byl s vámi a díky vám a ve vaší společnosti úžasný jako každý všední den.

se říká nespoutaný punker Iggy Pop. A skvělá muzika, skoro za námi. Čeká nás poslední song, Brian Adams. A budeme se loučit.

Je to tady. Dámy a pánové, bylo nám ctí s vámi tento týden znovu být v pracovním procesu v ranní směně na vlnách a frekvencích rádia. Hej, společně s partnerem ranního proudu.

Úžasná muzika uzavírá pracovní týden. Éteru na vlnách rádia hraního proudu. To už je skutečně úplně všechno. Užívejte víkend a je prodloužený. Tak o to víc. Mějte se krásně. Ahoj.

0: Vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time, rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.
9: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
10: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: hejradio.cz.
1: Krásné páteční dopoledne a pořádnou nálož dobré nálady přeje zpoza mikrofonu Aleš Konopka, který střídá našeho milého energického spíkra Milana Krčila. Zdravíme ho, Milánku. Máme lehce po 9. hodině, práce už je v plném proudu u vás určitě a pokud potřebujete trochu nakopnout, jste na té správné vlně. Na rádiu Hej jedeme dál, čeká nás dopoledne plné toho nejlepšího roku, aktuálních informací z cest, pozvánky na akce, předpověď počasí, trošku taky toho mého kamenného humoru, ale hlavně muziky, která má pořádný říz, jako třeba kapela Distart a Divisive.
0: Hej Radio CZ.

0: Mariah Heep na rádiu, hej, Blood Red Roses. Lenka má pro nás v tomto dopoledním éteru další informace z oblasti meteorologické. Jak bude, Lenko, ptám se.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: iRadio.cz.
1: Zlaté dno řemesla dostalo na sídlišti Rybníky ve Vsetíně zcela nový a nutno dodat, že těžce spekulativní rozměr. Redakci Vsetínských nezávislých novin se podařilo odhalit neuvěřitelný případ muže, který přišel na rafinovaný způsob, jak doslova z hlíny a slunce vyrábět peníze, přátelé. Bývalý zaměstnanec skláren si na své zahradě rozjel nelegální manufakturu na pivní láhve. Ty následně ve velkém vrací do automatů v místním supermarketu i různých jiných obchodech. Systém už takto obral o desítky tisíc korun. Genialita a zároveň absurdita celého business modelu tkví v absolutně nulových vstupních nákladech. A podnikavý Vsetíňan totiž při výkopových pracích zjistil, že se pod jeho pozemkem na Rybníkách nachází štědré ložisko jemného křemičitého sklárenského písku i jílu. Základní surovinu tak těží jen s pomocí krumpáče a kolečka. Své celoživotní profesní zkušenosti pak přetavil na mistrovské dílo domácího kutilství. Sestrojil si přesnou ocelovou formu na klasickou půllitrovou pivní láhev a na dvoře vybudoval improvizovanou tavící pec. Aby eliminoval účty za energie, napojil žár pece přímo na solární panely na střeše. Výrobky z rybnické pece jsou od těch továrních naprosto k nerozeznání. Vynalézavý sklář tak den co den plní igelitky a obchází s nimi vsetínské velkoprodejny. Spolehlivě krmí výkupní automaty sklem, které nikdy nevidělo ani kapku pěnivého moku. Podle všeho už muž do oběhu vrátil neuvěřitelných 10 000 kusů vlastoručně vyfoukaných láhví. Vzhledem k takřka nevyčerpatelným zásobám písku za domem hodlá ve svém podnikání suverénně pokračovat. Tak to je co, přátelé? To je koumák. Takže, kamarádi, není pravda, že skláři nebudou mít co žrát, že jo?

0: Welcome to the Black Parade. My Chemical Romance. 9 hodin 46 minut a je třeba se podívat na silnice, jak jsme slíbili. Musíme to hlídat, abyste se měli čemu vyhýbat, že jo? Tak milí řidiči, milé řidičky, poslouchejte teď dobře. Dopravní
1: expres. Silný provoz způsobil zdržení na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kamiony se nárazově přibrzdí už na 68. kilometru dálnice D1 na Brno. Jedná se o nesouvislou kolonu v pravém jízdním pruhu. Osobní vozidla se přibrzdí na kilometru 185, ale mění se to. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 15 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Ano, my se taky připojujeme, přejeme šťastnou cestu tady z opavského studia. A co se týče muziky, Harem s Karem, Daniel Landa zaspívá a taky Kid Rock.

bezmocí od roku pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Rádio Hey.
4: Rádio Hey.
5: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
6: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
7: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Usmívej se. Teď.
1: Piráti 44 tady a teď na rádiu Hej. My se posunem, přátelé, dál jsme v další hodince dopoledního pátečního éteru, máme 10 hodin a 5 minut. No a já tady mám pro vás, kamarádi, pozvánku, protože slovenské legendy Horký že slíže slaví 35 let na scéně a tento neobyčejný milník uctí vůbec největším koncertem ve své historii už 26. listopadu 2027 v pražské O2 aréně. Je to sice za rok, kamarádi, ale nepodceňujte to a už teď kupujte lístky na ticketportal.cz, protože myslím si, že to půjde rychle. No a čekat můžete určitě velkolepou show, speciální hosty a kultovní hity jako třeba Silný refrén, Malá žužu a Já zprostá nebo Nazdar. Takže, přátelé, nazdar 26. listopadu 2027 v pražské O2 aréně a Horký že slíže.
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojediněle mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: českých hluhů a hájů, Grok Wimperk a song Cesta. Ano, česká muzika taky patří do našeho playlistu Rádia Hej. Stejně, kamarádi, je zajímavé pozorovat vývoj českého jazyka. Například u nás doma dobré ráno samovolně zmutovalo na fuj, z tebe to zastáhne.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.
0: A tak se na to napijem. Kapela Kabát na rádiu Hej a Žížeň.

0: ladíte to správné rádio, Rádio Hej. Máme 10:30, to nám to dneska utíká. Jsem rád, že posloucháte, mám z vás radost, taky jsem rád, že píšete. Napsala nám tady Ivanka Kořená z Jakubčovic. Ahoj, můžeš zahrát Pavlovi Černému k 60. písničku Zelená. Ano, Ivanko, samozřejmě, že můžeme. Písničku máme připravenou, no a samozřejmě přejeme Pavlovi všechno nejlepší, ale hlavně zdraví. Páč, to máme jenom jedno. Tak song pouštíme a snad Pavlovi udělá radost. Ivanko, ahoj.
1: Rádio Hej a song

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Put Me Under Pressure a ZZ Top. Mám rád tyhle ty kucí, hodně no. S Martinou teď musíme opět prozkoumat situaci na silnicích, to je marné, je to tak? Pokud tedy někam valíte vozem, přátelé, pátečním provozem, našpicujte teď uši.
1: Dopravní expres.
2: Požár vozidla se řeší na D1 na Ostravu na 309. kilometru. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Vozidlo blokuje pravý jízdní pruh. Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na příjezdu do Brna od Prahy od 168. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A práce na silnici způsobily zdržení okolo 10 minut na D5 na Prahu mezi 43. a 41. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme za tyto informace, Martino, a my se vracíme zpět ke kvalitní muzice Europe nebo Iné kafe a taky kapela Harley na rádiu, hej?

Počúvali jste Iné kafe. No přátelé, já kafe ale nepiju. Já jsem totiž tvrďák a tak piju Meltu, protože si myslím, že je to známka punku. Nicméně teď bych vás chtěl pozvat na další akci. Nevím, jestli jste někdy byli v Olomouci na Jolofestu, ale každopádně už se chystá nový na příští rok, který proběhne o víkendu 28. až 29. května roku 2027. No a opravdu line-up je natřískán. Můžete se těšit například na Činasky, Harley, Tři sestry, No Name, Vypsaná fixa, Horký žeslíže, Trautenberg, Helenine oči ze Slovenska, Alkohol, Street 69, UDGčko a spoustu dalších. No tak to je parádní lineup. To se musí nechat, takže Jolofest 28. až 29. 5. příštího roku. No a vstupenky už teď můžete kupovat na jolofest.cz.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Piráti 44 a pod hladinou řeky. 11 hodin a 8 minut máme při pátečku. No přátelé, utíká nám to a to je dobře, pokud jste v práci, tak samozřejmě lépe by to jít nemohlo. Pokud jste doma a zevlujete, tak samozřejmě si to pěkně užívejte s naší muzikou. My v ní budeme pokračovat, dáme si spoustu další skvělé muziky, taky informací. No a taky tady máme jeden mail. Posluchač Pepino si přeje Hej moralisti. A píše, ahoj, zdravím rádio Hej a všechny, kdo už se těší na víkend. Chci jen říct, že hrajete skvěle a pokračujte v tom. Aleši, hoď tam prosím ještě pár vtípků, vždycky se zasmějeme s klukama na dílně. A poprosím o zahrání této písničky. Díky moc a doufám, že si ji spousta lidí vychutná. Děkuji a na hej. My taky děkujeme za pěknou zprávu, Pepino, tak doufám, že ladíte dál. Hej, moralisti jsou připraveni, no a s tím vtípkem, no tak měl bych tady jeden z dílny, hele. Tak poslouchejte dobře. Borec říká kolegovi v dílně, spustíš vrtačku a opatrně budeš spouštět dolů vrták. Jak moc opatrně to mám pouštět, ptá se kolega. No, asi jako prd při rodinném obědě.
1: Hej Radio CZ.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Zdravím baron von Telefons, eskadry panoptiku a zdravím všechny arci posluchače radia. Hej!

0: To je hamba, ta písnička od Panoptika, Moulin Rouge, nebo Moulin Rouge, přesněji řečeno. No a teď se pojďme podívat opět, přátelé, na kalendář.
1: Hej Radio CZ.
0: Kdo má dneska svátek, když máme pátek? 25. září. Kdo pak? Já už to vím, vy to budete vidět hned teď. Je to Zlata. Gratulujem, přejeme všechno nejlepší. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ, také jeho význam je patrný na první pohled, je spojený s drahým kovem, přímo zlatem. Významem jména Zlata je skutečně Zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Kořeny jména tak sahají až do starého Říma. Ještě jednou přejeme všechno nejlepší, Zlatušky, užijte si to. No a my vám posíláme k vašim jmeninám zlaté náušnice, tedy Golden Earring a Radar na lásku.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: sestry a léto na rádiu Hej. No, léto nám pomaličku končí, ale přátelé, tento víkend by měl být krásný, slunečný, teplý, tak je třeba si ho užít. Každopádně pojďme teď se ještě jednou vrátit na silnice. Je tady Petra a její aktuální info.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 20,5 kilometru u Mirošovic. V místě dopravní nehody očekávejte zdržení okolo 10 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče především nákladních vozidel při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde kolona už je od 168. kilometru 9 křížů až po exit 194. Řidiči nákladních vozidel musí očekávat zdržení okolo 40 minut, řidiči osobních vozidel okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, Petře. Vy ostatní, kteří právě teď řídíte, posloucháte nás, tak vám přejeme šťastnou cestu. Dobře, dojeďte. No, máme 11 hodin 35 minut, za chviličku už oběd, pomaličku už vám to tam boní, že jo, já to cítím. No, já už mám taky hlad, že si musím otevřít pivo.

Budeme se loučit, přátelé, kamarádi, je to tak, protože už nám nezbývá mnoho času, který máme vyhrazený pro toto dopolední vysílání tady z Opavského studia. Dobrá zpráva ale je, že nám začíná prodloužený víkend, tak si ho co nejvíce užijte, má být hezky, já tady koukám a zítra i v neděli by mělo být 18 až 22 stupňů a v pondělí dokonce 20 až 25, tak to berem, že jo, to určitě berem, tak si to užijte, to počasí i ten prodloužený víkend. Tudíž se mějte krásně, těším se na vás zase v úterý po 9. Tak těpic, rokeři.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: What is love? Nebuďte smutní, že letuje v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12.

0: Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 13 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku?

0: rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
1: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.

0: Kupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte?

nebeský soud. Dík tajemným posilám. Před námi tají se svou adresou.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: www.sport.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time, rock for you.
10: Rádio Hej.

0: Třebou.
1: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
2: A někdy taky pařej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Ahoj, rokeři! Zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rock Opery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: bylo 19 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.
3: Tak já vám přeji dobrý večer, nevím, jak to bude s tou zábavou dnes, protože los padnul na mě, to znamená na Mirka, a z pražského studia se vám právě teďko hlásím. Uvidíme, jak to bude se zábavou, určitě, ale bude dobrá muzika. To už tady mám pro vás připraveno, protože já si musím dojít připravit drink a tak dál. Znáte to z pražského studia, vždycky je to tři a dost a jingle a přání. Takže já tady mám tři věci hned na začátek, pak si povíme, co nás bude dneska čekat. Vy můžete už psát, protože Vladinka Andílek ta vždycky píše v 19.19.01. Máme tady první přání už z Třebíče. Pepo, ahoj, jestli nás posloucháš. Máme to tady připraveno zkrátka a dobře. Čím začneme? Začneme novinkama, který tady máme, novinky. Novinky v našem playlistu, nejsou to novinky jako takové. Máme tady Mr. Ken Dono, to je takový sympatický černoušek, já bych řekl, jestli se to dneska smí říkat, a je to předělávka Earth Song, kterou jsem pouštěl minulý týden, ale myslím si, že je dobré, kdybyste si ji poslechli i dnes. Pak tady mám kapelu Cinderella a Nobody's Fool, no a do třetice všeho dobrého Metal Factory. Takže tohleto já vám teďko pustím, vy se usaďte nebo nalaďte, dejte volume doprava, já si jdu udělat ten drink, no a pak uvidíme, co bude dál. Hezký večer.

Takže ještě jednou dobrý večer z pražského studia. Jak jsem říkal, dneska los padl na mě, to znamená na Mirka, a já tady s vámi budu asi ty dvě hodinky, jako vždy. Pustil jsem vám tady tři songy, abych si mohl udělat něco k pití a nějak se na to připravil, protože víkend, teda týden, byl velmi náročný. Možná by vás mohlo zajímat, že v pondělí to byla návštěva v Děčíně. Věřím, že brzy se zase uslyšíme, takže jestli nás posloucháte v Děčíně, tak by se to mělo velmi brzy zlepšit na naší frekvenci. No, pak jsem navštívil Brno, kde jsme v našem novém, dá se říct, velmi luxusním a reprezentativním studiu připravovali toto studio na spuštění, takže tam už je všechno připraveno. Teďko scháníme vhodného moderátora nebo moderátorku, to jste možná i slyšeli v našem vysílání. Představte si, že už se nám přihlásilo asi 12 lidí, pokud nás posloucháte. Já se velmi omlouvám, protože jsme ještě nestačili ani všem odpovědět. Mě osobně to velmi překvapilo a myslím si, že mezi těmi typy určitě budou nějaké zajímavé budoucí moderátorské hvězdy. Takhle bych to mohl říct. No, středa teď to lítá a pak jsme ještě tady budujeme nebo připravujeme nějaké stavební úpravy, takže já tímto zdravím, pokud nás poslouchají tady zaměstnance a šéfy a všechny lidi z Kub Dřevo, protože tam, já jsem zjistil, že my jsme chtěli palubky, abychom obložili tady naše místnosti a tak dál. A bylo mi řečeno, že palubky už zase nejsou úplně v módě, že prý ty lidi chtějí něco jiného. Nicméně, když se podíváte na kubdřevo.cz, budeme tady pro ně dělat nějakou propagaci, abyste věděli, co všechno se tam dá koupit a pořídit. Takže dřevo je pořád v kurzu a v módě. Tam jsme sehnali palubky a další věci. No, tak to bylo na úvod možná přes příliš. A já, jak jsem říkal, už tady dorazil první přání, dorazilo přání od Vladěnky, jak jinak dorazilo také přání od Edity, zdravíme Editu, už to máme připravený, doufám, že na to tentokrát nezapomeneme, nicméně, abychom dodrželi aspoň nějaká pravidla, ono je to i pro mě takový jednodušší, tak si dáme ten rokový kalendář. Možná ještě připomenu, že dneska má svátek Zlata, zítra Andrea, tak abyste věděli, že kdyby náhodou se nějakou tu Zlatu znali, tak aby jste jí ještě honem popřáli. No, z rokového kalendáře tady na mě vyskočily první tři věci, který vám pustím. Rok 1946, Jerry Penrond, a to je kapela Iron Butterfly. To asi začneme, bylo by dobré, kdybych vám to pustil celý, jinak Gada Davida určitě všichni znáte. Ten song má 17 minut, já to teda asi pokrátím, protože to bychom si hráli celý večer jenom tuto písničku. No, pak tady mám 46. rok, opět to samé, a to se narodil Ivo Plicka. Textař George and Beethoven's Flamengo Fortuna, takže to tady máme připravený Flamengo, aby jsme to tam dali. No a do třetice všeho dobrého se narodil o 1943, já to radši nebudu počítat, abych to nepoplet, John Locke, a to je kapela, kromě jiného, kapela Nazaret. Takže jdeme do Inagada Davida, vy se usaďte, položte se a poslouchejte, a já, jak říkám, tak to zkrátím 17 minut, asi to nedáme, ale už to tam jede, znáte to všichni, skvělá věc z roku 1968 na rádiu Hey.

posloucháte Rádio Wave a tohle bylo něco pro pamětníky z našeho rokového kalendáře. Jak já to teďko poslední dobou udělám, tak to budeme střídat vždycky něco z rokového kalendáře a něco z vašich přání, aby jsme to nehrnuli potom všechno před sebou. Takže pustíme se do prvních z nich a jak jsem říkal a předesílal, tak pochopitelně vždy na čas píše Vladěnka Andílek a ta nejenom, že zdraví a přeje svému milovanému tatínkovi, kterého nesmírně miluje, tvůj babinec, pochopitelně nejenom ona, ale i dcerky, Donor Divoká řeka. Máme to tady připraveno, je to v klenotech našeho archivu, takže pouštíme za chvilku, pak tady píše Edita a ta chce, ano, do studia pro skvělé rádio Hej Pop Evil Skeleton. Takže děkujem pěkně, s pozdravom Edita. No a do třetice všeho dobrého, to bude od Míry pro Ivku, aby se brzo uzdravila, aby jí přestala bolet ruka a aby jí zkrátka všechno šlo tak, jak ona si to přeje. Tak my začneme teda asi tím Pop Evil a pak, jak jsem říkal, všechno po sobě a po pořadě. A vy si ho nem rychle pište, protože tady dnes dlouho nebudu ve studiu. Mám toho strašně moc. Posloucháte rádio.

0: Rádio Hej.
1: Posloucháte
0: s námi
1: Rádio
0: na Hej.
1: Hej, teď jste to zrovna slyšeli, mi tady do toho skočil Lišák. No možná, že ho uslyšíte, Lišánka, který nám natočil tyhle ty skvělý jingly i ve vysílání, jo, protože se nám vrátil a teď nám tady volá Honza s Vlašimi. On se bude divit, že já ho pustím rovnou do éteru. Tak, máme tady posluchače a jelikož jsme se trefili zrovna, když tady něco povídám do vysílání, takže seš ve vysílání, nebo jste ve vysílání. Ahoj, ahoj. Můžem mluvit? Halo, halo. No, tak on to položil, takže se asi dovolá později. No, vidíte to. Možná nedostal dostatek odvahy a určitě bude mít ale pěkné přání. Takže vyzývám našeho posluchače Honzu, aby se ozval za chvíli. No a já se vrátím zpátky tady do rokového kalendáře. Já jsem jenom chtěl říct k tomu Ozimu a tý pěkný písničce, že to bylo od Míry pro Ivku z lásky a hlavně, aby se jí brzo zahojila její ruka a mohla zase s ní cvičit a fungovat jako vždy. No, Elvis Presley, Pražský výběr a Temptation, to tady mám teďko připraveno v playlistu a těch důvodů, to je jasný, že to je z rokového kalendáře, tak 1954 se narodil Jan Žižka. Není to ten z Trocnova, ale je to ten, který kromě jiného byl v pražském Big Bandu, v Pražském výběru a v orchestru Ladislava Štajdla. My si pustíme Pražský výběr, jak jinak, že jo, to máme tady v playlistu. Rok 1956, balada Love Me Tender od Elvise Presleyho je prvním singlem na světě, kterého se ještě před uvedením na pulty stačilo pro dát přes 1 milion kopií, to si představte. No a co tady mám dalšího? Temptation, proč Temptation, to mi tady uniklo, já se vždycky divím Jendovi Kulíkovi, protože on to nestíhá. Ano, natáčejí píseň My Girl v roce 1964, takže teď si to pustíme, já už tady mám ty další přání a to si pustíme zase za chvilku. Pražský výběr, Chvastoun.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbál, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on se taky hrál, na cimbál, my jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

posloucháte Radio Hey a my vám hrajeme na přání, hrajeme z rokového kalendáře a vy si přejete, my hrajeme, jak se říká. No a teď se mi tady sešlo několik přání, takže zase z rokového kalendáře skočíme na ta přáníčka. Já to tady už toho je tolik, že se v tom pomalu ani sám neorientuju, ale vezmeme to takhle. Volal nebo psal náš kolegáček, ranní showman Milan. Tak on měl dneska vysílat, teda nebo měl, no domlouvali jsme se a on mi řekl, Míro, užij si to ty, já si jdu užívat někam jinam. Ale dobré je, že nám napsal, že by chtěl zahrát song, vybral si Kodu dva vlci. My tady máme v playlistu asi tak 17 songů od kapely Koda. Dva vlky nemáme, ale pro Milánka všecko, protože Milán je náš ranní showman. Rád bych věděl, jestli ho víc baví ranní vysílání a nebo to večerní, to si ještě povíme. No, dva vlky jsem nakonec našel, ale aby toho nebylo málo, tak volal Honza s Vlašimi a my si takhle voláme a posíláme si Silent Running od Mike and the Mechanics. A jelikož se to líbí nám oběma stejně, tak dáme jako první Silence Running, pak dáme Kodu dva vlci. No a potom tady mám dalšího, třeba Tomáš ze Zubrnic. Ten si přeje System of a Down. Dobrý večer, zdravím Radio Hey, všechny posluchače též a posílám moje oblíbené systémy s pozdravem Tomáš. No, takže tohle si dáme, pak tady máme ještě Ashes od Faith No More, to si necháme na za chvíli, protože já se na to podívám, ano, tady topíme v klubovkách, otevřeme lahvinku a posloucháme, jak jinak, Radio Hey. No a já to dám od Faith No More, ale zároveň tam přidám Davida Bowieho, protože David Bowie a jeho song Ashes je taky skvělý, můžete si to porovnat, co se vám víc líbí. Takže jdeme na Silence Running, zdavíme Vlašim střední Čechy, no a potom dáme hned tu Kodu. Ahoj Milané.

0: Posloucháte Rádio E a tohle byly systémy System of a Down pro Tomáše se Zubrnic. Tak věřím, že jsme potěšili i Milánka, protože ten nám poslal palec na náš messenger, takže náš ranní showman, nejlepší ranní moderátor, si také poslechne večerní vysílání. To nás těší a také někdy večer vysílá. Takže Milane, příští týden, no určitě se nějak domluvíme. My máme, jak říká právě náš ranní moderátor Milan, to jsem od něj obkoukal nebo odposlechl, krásných 18 minut po 20. hodině. Máme tady pátek, máme tady 25. a máme před sebou prodloužený víkend. No, máme toho před sebou zkrátka hodně. Věřím, že jenom samé dobré věci, na ty špatné nemyslet. Hlavně máme před sebou dobrou muziku. Tady zdravíme a vyzýváme našeho posluchače Pepu Střebíče, protože ten si přál už dost dávno, že by chtěl zahrát něco od Lenky Dusilové, a to přímo, jak se to může zdát. A bylo by to pro dobrou náladu, k dobrému pivku na studánku u Tygřice. Moc děkuji, Pepa Třebíč. Kdy to pustíte? No, pustíme to za chvilku, protože Pepa musí, no vidíte, už nám tady někdo volá, posluchač ze Sedlčan, Alda, tak to ten nám něco poví. On má příjemný hlas, takže halo, halo, kdo tam máme, koho tam máme?
1: Kybíku, zdravíme rádio, hej!
0: Ty jsi zeslap tam rádio, protože to tam, a na který telefon to telefonuješ, člověče?
1: Prosím tě, na ten, no...
0: No to je jedno, hlavně, že jsi se dovolal, prosím tě, já jsem se tady zrovna rozohnil, že budeme posílat písničku do Třebíče, ale oni tam mají blbej signál a musí mít upozornění, aby vyšli ze sklepa a aby se připravili na to, jo? Tak já zrovna říkám, že se mají připravit pomalu, ale jistě. A co zahrajeme do rokové enklávy, do Sedlčan?
1: Já jsem chtěl jenom říct, že s Lenkou Dusilovou jsme tenkrát spolupracovali hodně.
0: Ano.
1: A často jsme spolupracovali v Lucerna na baru.
0: To je dobře, no.
1: A Lenku Dusilovou máme rádi velice.
0: Takže vlastně já ji zahraju nejenom do Třebíče, ale i do Sedlčan.
1: Vidíme ji, a to speciálně. Jo, ale samozřejmě my jsme roková enkláva, která máme rádi, my máme rádi metal, že jo?
0: Jasně, a metaličku je nejlépe.
1: Ano, jestli by nešlo pro nás hrát sem pro tady tu enklávu, celou Sedlčanskou až po Kosovu horu a blablabla.
0: Ano.
1: Krásně. Enter Sandman.
0: Jasně, to já hraju nejraději, protože se mi to nejvíc líbí a budeme spokojení úplně všichni, takže nejenom v pražském studiu, nejenom v Sedlčanech, ale věřím, že všichni posluchači.
1: Jako Ether Radio, hej, má velký spektrum a ty lidi se mi líbí, že mají to srdíčko a umí tu muziku vyslechnout.
0: No, my jsme měli udělat nějaký sraz posluchačů Radia, jako hej.
1: To hodnotit, ano, ano.
0: No, dobře. Ne, to já skáču tobě. Hele, tak jo, takže my jsme domluvení, já tam dám teďko tu Lenku Dusilovou a pak jsem chtěl ještě říct, že tam dám Ashes od Faith No More, kterou si přeje, myslím teď...
1: Výborný.
0: Jo, myslím, že to je Tomáš ze Zubrnic, teď si mi to... Ne, to si přeje Termit si to přeje. A Kalahvince vína. A já k tomu dám ještě Davida Bowieho, taky Ashes to Ashes, protože to se zase líbí mně. Hele, na rádiu, hej, hrajeme jenom samé skvělé věci, protože je máme v playlistu, no, tak.
1: A proto všude rádio, hej, všichni my, co jsme rokeři tady z toho našeho jako místa, preferujeme, protože to rádio nemá chybu, jedná posluchači.
0: Já bych chyby našel.
1: Jestli mě slyšíte posluchači, co neposloucháte rádio, hej, tak ho poslouchejte, protože to rádio nemá chybu, přátelé.
0: Tak, hele, díky, Ševelímer, díky, takové krásné pochvaly přímo do éteru. Hele, já jdu na to, aby jsme moc dlouho nekeceli, já už jsem byl dneska jednou sprdnutý, že mluvím příliš dlouho, když jsem vyzýval posluchače, aby si koupili palubky a dřevo.
1: výborně.
0: Hele, jdeme na to, hele. Teď já pustím nejdřív to Ashes to Ashes, jo, a aby měl Pepa Střebíče čas vylézt ze sklepa a naladit rádio, hej, tak jo.
1: To nemá chybu, Míro.
0: Tak ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak jo, držme se všichni i v té hektické době, rokeři.
0: Jo, jo, čau, čau, posloucháte rádio, hej, je to tady, ahoj, ahoj.

0: posloucháte Rádio Wave a tohle byla metalička, metalová pecka do metalové enklávy na Sedlčansku. Ještě jednou zdravíme, děkujeme za tento tip a já jenom připomínám, že aspoň teda já už se blížím pomalu do finále, máme 20 hodin 38 minut, já tady mám teďko tolik přání a každé to přání přišlo jiným způsobem, něco přišlo na mail, něco přišlo na jednu SMSku, něco přišlo na Messenger, něco přišlo na WhatsApp a teď se v tom vyznejte, ale já doufám, že to nepopletu, zkrátka dobře, samá dobrá muzika Nightwish, Phantoms Opery a kdo si to přeje, to si přeje Danča. Ahoj z Polabí, tentokrát Polabí, prosím o píseň, jak jsem říkal, Phantoms Opery, mám ráda klip a paní ve žlutých šatech. Paní ve žlutých šatech, my máme ještě jednu dámu, která když vyjde do ulic, tak pod kabátem nemá nic a to je Černá Lady. To bychom si taky mohli dát, žlutá paní nebo Černá Lady, obojí je skvělé. Pak tady mám vzkaz, ahoj, zahraješ mi Ortel, budu ráda, za Manover, díky Marie z Chlumce nad Cidlinou. No, dáme, máme připraveno a pak tady mám ještě přání, to mě velmi potěšilo, jak jsem mluvil na začátku o těch palubkách, jo, zkrátka, dobře, palubky stále letí, je to příjemný, je to teplý, je to hezký a nenahradí to žádný sádrokarton, zkrátka, dobře, dobrý večer, Míro, pusť nějakou pěknou píseň pro tebe, děkujeme za jedno hubky, byly dobrý, ty příště budou ještě lepší. A já jsem se rozhodl, že pustím, aby se to líbilo mně a i vám, že pustím takzvaně novodobý Zeppeline. Já jsem si nemohl za živýho boha vzpomenout na jméno a takovou tou mnemotechnickou pomůckou jsem na to přišel, protože naše známá aktivistka se jmenuje Greta a tahle kapela se jmenuje Greta Van Fleet, takže to je skvělá věc, s tou Gretou pošahanou nemá vůbec nic společného, ale jenom díky té pitomí Gretě jsem si vzpomněl na tenhle ten song, který tam zrovna teď dám. Nightwish, Greta Van Fleet a Ortel na Radio Wave právě teď.
1: Radio Hey, kvalitní rock.

žil před jablem, jako by obrazy ztrácely rám, nelze zapomenout.

0: Stála jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Posloucháte Rádio Hej a tohle bylo Do chlumce pro Marii Přáničko. Vyplnili jsme, věřím, že se vám líbilo i vám ostatním. Inu, já budu pomalu končit, jak jsem říkal, jdeme do finále, je 8 minut před 21. hodinou, mám tady poslední přání a já jsem zapomněl, vlastně tady mi psal Alan Rohan, a že mám připomenout, že dnes má narozeniny Radek Ježek z kapely Melodika. Takže tímto to připomínám, ještě možná včas, doufám, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho let, rokových let. Tak poslední přání, který vyplníme, tak to bude pro Kláru. Ta si přeje vlaštovky. Dobrý večer, ráda bych manželovi nechala zahrát vlaštovky od kapely Trabant. Pro hezký večer, páteční večer a všechny, kdo poslouchají rádio, hej. No a já jsem říkal, když jsme měli tu žlutou paní, že bychom mohli dát i tu černou paní, lépe řečeno černou lady, a to teď mi tady ještě někdo píše, no jo, ano, ano, děkuji, není zač, ono mi to tady bimbá, tohle to, a já už taky, ono je to v pátek vysílat, já si vždycky říkám, já to nedám, protože člověk je utáhnej, ty si říká v pátek někde si sednout, dát si nohy na stůl k tomu to pivo, no ale když jsem tady s vámi ve studiu, tak se vždycky do toho člověk nějakým způsobem dostane a aspoň mě to zlepšilo náladu, doufám, že já jsem vám ji nepokazil a jdeme do toho, abych už skončil a moc nemluvil, jak jsem byl dneska napomenut. Vlaštovky, Trabant a černá lady. Když vyjde do ulic pod kabátem, nemá nic, dejte na ní majzla, aby nepřišla třeba i k vám na rádiu. Hej, ahoj a zase příští týden. Ale pozor, zítra, pozítří jsou dny, kde pořád vysíláme a já, i když odsaď odejdu, tak vám tady nechám samou skvělou muziku.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes podíváme zpátky do minulosti na to, co se odehrálo ve 38. týdnu a jaký události významně ovlivnily hudební dění. Takže já vám přeji teď dobrý zvuk a mějte pěkný poslech.

17. září roku 1991 dala kapela Guns N' Roses současně na trh více jak 4 miliony kopií svých alb Use Your Illusion.

18. září roku 1970 zemřel Jimi Hendrix v Londýně na neúmyslné předávkování léky a roku 1983 se kapela Kiss poprvé objevila bez make-upu, a to v rozhovoru pro televizi MTV.

My se teď společně podíváme na 19. září. 19. září roku 1946 se narodil John Coughlan, bubeník kapely Status Quo. Roku 1963 se narodil Jarvis Cocker, zpěvák kapely Pulp a roku 2005 se kapela Status Quo dostala do Guinnessovy knihy rekordů s největším počtem hitů v britské hitparádě a celkem jich tam měli 61.

20. září roku 1972 byli zatčeni Paul a Linda McCartney, a to již podruhé za 4 týdny zadržení konopí.

Stále posloucháte pořád slavná hudební výročí a my se teď podíváme na 21. září. Roku 1947 se narodil Don Felder, kytarista a zpěvák kapely The Eagles. Roku 1954 se narodil Phil Taylor, bubeník a také dřívější člen kapely Motorhead. Roku 1972 se narodil David Silveria, bubeník kapely Korn. Roku 1972 se narodil Liam Gallagher, zpěvák kapely Oasis. Roku 1977 se narodil Sam Rivers, kytarista kapely Limp Bizkit. A roku 1991 se kapela Status Quo zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Pozor, nesplecem se, je to tady znova. Zapsali se tam s tím, že během 12 hodin stihli odhrát 4 koncerty, a to v různých městech. Takže koukal jsem na ty města, on je tady vypsaný, byly docela daleko od sebe, takže klobouk dolů.

Tak a my se jdeme vrhnout na poslední událost a ta se stala 23. září roku 1949, kdy se narodil vám všem známý americký zpěvák a textař Bruce Springsteen. 3, 3.

0: Je čas, abychom se spolu rozloučili, takže já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě, tudíž zde na rádiu Hej. Ahoj.
1: Hej rádio. Hej rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si